0: Vyslechli jsme tři skladby Paola da Firenze v podání souboru Mala Punica s uměleckým vedoucím Pedrem Memmelsdorfem a domníváme se s naším dnešním hostitelem Martinem Smolkou, že tedy také v jeho úpravě pro soubor Mala Punica. A vidím, že tady máme opět stejně jako včera Johna Cage. Zřejmě to je oblíbený Martinův skladatel.
1: Ale já jsem si dal dobrý pozor, abych do tohoto příjemného nedělního dopoledne nezanesl žádné těžkostravitelné modernizmy. Tohle to se fakt příjemně poslouchá, i když je to skladba pro ten slavný Cageův preparovaný klavír, kdy se mezi struny klavíru vkládají různé drobné věcičky, aby se z toho udělal takový bicí ansámbl jakoby v loutkovém měřítku. Cage napsal mezi rokem 35 a 48 opravdu spoustu skladeb pro tenhle ten svůj vynález, pro ten preparovaný klavír a já to dobře znám taky díky tomu, že jsem sám se tím zabýval, tím hraním na preparovaný klavír. Více teda improvizací s divadlem a tak, ale hrál jsem i některé věci od Cage a je to teda bohatý. Je to bohatý, ale nicméně asi největší a nejzajímavější jako rozsáhlý dílo je celý ten cyklus, který se jmenuje Sonáty a Interludia a z toho my si dneska prostě poslechneme dvě sonáty. Tři. Číslo 13, 14 a 15. No a hraje Nora Škutová, slovenská pianistka. To je taky takový vlastně kus národní hrdosti československé. Mám na to, že to teda udělal někdo u nás, tu těžkou práci, že nahrála celý CDčko hudby pro Cageův preparovaný klavír.

0: sonáty číslo 13, 14 a 15 z cyklu sonát a interludy od Johna Cage hrála Nora Škutová. Teď tady beru do ruky CDčko, na kterém je napsáno Singapur.
1: Singapur, ty jsou tady vedle z Bavorska. Je to vokální soubor, pět lidí, kteří krásně zpívají renesanční hudbu. Oni mě oslovili někdy před už skoro 15 lety, abych pro ně něco napsal, dostali nějaký grant na to. Byl to docela zajímavý projekt, takový teda typicky grantový, že to musí mít téma, že jo, grant, to nejde, napiš něco. Takže tady tím rafinovaně vymyšleným tématem bylo, že existuje zpěvník od Adriana Willerta, kde jsou vedle sebe skladby duchovní, vlastně liturgický, kostelní a světský. A že jsou v párech. Takže vždycky nějaký takový text jako Ave Verum a vedle toho nějaká Petrarkova zamilovaná básnička. No tak si objednali taky takovýhle pár, abych napsal, a pak dokonce ještě jednou. No a zase, když se to chystalo, tak jsem dostal CDčko, abych lépe věděl, jak zpívají. A z toho jsem teda vybral. Nejprve si poslechneme od George de la L. Credo, zemše, která se jmenuje Missa Quater Tristis Est. A já jsem vlastně byl šťastný, že jsem dostal tuto práci, protože když jsem si to CDčko pustil, tak jsem byl úplně okouzlen hladkostí těch hlasů. Do té doby jsem byl zvyklý, že když se zpívá, takže je slyšet nějaký napětí hlasový, nebo že to někomu trošku v tom krku zaškrábe. Tady to vůbec nebylo, to bylo prostě jako anděle.

0: To bylo Credo ze mše Quare Tristis Es od George de la Elle v podání vokálního kvinteta Singer Poor a tu další skladbu nechám zcela na tobě, Martine.
1: Tenhle ten soubor, tito pěvci specializovaní na renesanci, občas taky zařadí soudobou hudbu. A je to velmi zvláštní, protože ty hlasy, které zpívají tou renesanční technikou, najednou zpívají úplně jiný hudební tvary. A mně se zvlášť teda zalíbila věc, která, kdyby to nebyly tyhle ty andělský hlasy, tak bych se možná ani neodvážil to sem dát, protože to je od německého skladatele Wolfganga Riema, mistra dneska asi 70-letého. Jehož hudba teda není žádný easy listening. A tady v té skladbě, kterou si pustíme, Kaliga Verunt Oculi Mei, jsou velmi drsný souzvuky. I skoro klastry, že jako ty hlasy se šplhají těsně k sobě, je to jedna dáma a čtyři pánové. A zaspívají prostě takovou skrumáž tónu. A je zvláštní prostě, že v tomhle tom vokálním projevu hladionkým Poor, Singer Poor.
0: To vlastně znamená čistý zpěv.
1: Ano, ano. Tak to zní prostě jinak. Nezní to tak disonantně. Zní to zvláštně, ale nebolí to. Takže Wolfgang Riem.

0: Od Wolfganga Riema v podání vokálního kvinteta Singer Pur jsme poslouchali skladbu s názvem Kaliga Verunt Oculi Mei. Nedělní dopoledne na stanici D-dur jsme na návštěvě u Martina Smolky.
1: Tak teď byly vážné věci, ta poslední dokonce by mohla vyvolávat i nějakou úzkost existenciální, takže jsem zařadil něco lehkého a rozverného, totiž Zobcová flétna a malý barokní orchestr. Ta solistka je z Dánska a tak hrajou i nějakého dánského autora a já doufám, Vando, že to nějak ohlásíš.
0: Já se toho, Martine, zhostím. Půjč mi CDčko. Royal Record Concerto se jmenuje celá ta nahrávka a je to Concerto in F, koncert F-dur pro flétnu, smyčce a baso continuo od Christofa Graupnera. A ten soubor se jmenuje Arte dei Suonatori a ta solistka je Bolet Red.
1: Solistka je z Dánska a ten ansámbl je z Polska a oni hráli moji skladbu na Varšavské jeseni, tak při té příležitosti jsem dostal to CDčko, takže moje sbírka je taková.
0: A takhle se nám všechno to pěkně uzavírá, ty souvislosti, a na tom koncertě, kde ta tvoje skladba pro ty dva soubory, z nichž jedním byly Arte dei Suonatori na Varšavské jeseni na zahajovacím koncertu, tak já jsem na tom koncertě byla a uváděla jsem přímý přenos toho koncertu pro Český rozhlas. A to byla obrovská událost, to se prostě děje strašně zřídka. Já nevím, jestli se to vůbec někdy tohle událo pro Český rozhlas, že bychom přímým přenosem my vysílali, ne že bychom přebírali přímý přenos od někoho, ale že bychom to my vysílali s pomocí techniky od polských kolegů. Takže tedy Christof Graupner a koncert F-dur pro Zobcovou flétnu.

0: Koncert F-dur pro zobcovou flétnu, smyčce a basokontinu od Christofa Graupnera hrál soubor Arte dei Suonatori, solistkou byla Bolet Red. Ve výběru Martina Smolky se dostáváme k hudbě Karla Gesualda da Venosa.
1: Tak to je další CDčko, které jsem si koupil v Paříži za toho slunného odpoledne a taky jsem měl štěstí. Fakt už si nepamatuju, jestli jsem si to tam nechal pustit, ale je to prostě krásná nahrávka. Gesualda tady zpívá komorní sbor, čili nejenom soubor solistů, jak se to dneska asi častěji dělá. A je to prostě hezký.
0: Martin, a posloucháš si vůbec hudbu pro svoji potěchu?
1: Ano, tohle si právě pouštím. Trochu se stydím to tady teda zveřejnit, ale tohle je z těch CDček, který mám v pracovně, takhle vedle přehrávače, a když si jdu dělat oběd, tak si to pustím. Odložím pero, odložím notový papír a pustím si úplně jinou hudbu.
0: Však to je v pořádku, že si pouštíš hudbu k obědu. My věříme a doufáme například, že naši stanici poslouchají lidé v autě.
1: No a ta hudba je duchovní. Gesualdo je slavný hlavně skrz ty madrigaly, tak tady jde prostě o modlitby, třeba Ave Dulcissima Maria, čili Ahoj nejsladší Marie. A to je ta druhá a první se jmenuje Plange quasi Virgo, čili taky jde o pannu.
0: Myslím, že jsme interpreta neprozradili, tak ho doplníme. Je to ensemble Vocal Européen s dirigentem Filipem Herevéchem.

0: Dvě skladby od Karla Gesualda, Responsorium Plange quasi Virgo a Moteto Ave Dulcissima Maria, jsme vyslechli v podání ansámblu Vocal Européen s dirigentem Filipem Herevechem. A teď teprve Martine Smolko, u něhož jsme dnes na návštěvě, když beru do ruky, ještě než ti ho předám, ten kompaktní disk, už předposlední tady z té naší hromádky, tak mi dochází, že si vlastně do našeho sobotního i nedělního výběru zařadil strašně málo české hudby. Protože toto je Leoš Janáček.
1: Předtím byl Zelenka.
0: No jo, ano.
1: No, víš, já jsem měl toho tatínka, experta na smetanu. Prostě Janáčka jsem zařadil, protože to miluju. A zase je to taková hudba, jako jsem to říkal u Málera, kterou si nelze jen tak pustit a nechat dělat atmosféru. To se musí poslouchat koncentrovaně, jinak člověka vyrušuje to neustálý střídání nálad i hlasitosti zvuku, celá ta vášnivost, specifická, naprosto unikátní Janáčkova. A líbí se mi tahle nahrávka Panochova kvarteta, protože oni se nebojí prostě a mají soudobej zvuk. Jo. Když je tam hraní u kobylky, tak to opravdu skřípe a hvízdá. Když je tam pianissimo, tak je skoro neslyšný. Když je těch P víc, teda v řadě. A zase, když je fortissimo, tak prostě se nebojí do toho říznout a zahrát drsně. No, tak já prostě, který vlastně celý ten svůj pracovní život vymýšlím zvláštní zvuky, nebo se o to snažím, tak prostě mám tuhle tu škálu rád a líbí se mi, když toho Janáčka někdo hraje takhle moderně a ne romanticky.
0: A je to první smyčcový kvartet od Leoše Janáčka z podnětu Kreutzerovy sonáty.

0: podání Panochova kvarteta dozněl první smyčcový kvartet z podnětu Kreutzerovy sonáty od Leoše Janáčka. Nedělní dopoledne, do něhož nám vybíral a stále ještě vybírá hudbu Martin Smolka, zbývá nám poslední skladba, ale nedělní dopoledne už nám skoro uběhlo, blíží se poledne. A já možná už v tuto chvíli ti, Martine, hluboce poděkuji za tu energii, ten čas, který jsi zdal s výběrem hudby, kterou jsme mohli díky tobě v sobotu i v neděli na stanici D-dur poslouchat. A pojďme tedy k té poslední skladbě, Arvo Pärt.
1: No, mě to moc bavilo to chystat. Já jsem to měl trošku jako takovou záškoláckou činnost. Když se mi nechtělo pracovat, tak jsem vybíral, jsem si pouštěl CDčka a vybíral jsem z nich a přemýšlel jsem, co o tom říct. Ale tady u toho Arvo Pärta ani jsem moc přemýšlet nemusel. Totiž to CDčko celý se jmenuje Orient Occident, tak jako jeho úvodní skladba. Ta se mi líbila od začátku, ale pak tam je celá série tracků, který tvoří tady to zhudebnění žalmu ve španělštině. A to jsem dlouho vlastně nějak tomu nemohl přijít na chuť. Nebyl to totiž ten běžný Pärt, nebyl to takový ten jakoby skoro středověký zvuk, ale byly tady vlastně názvuky na romantismus. Jakoby jsou tam takový romantický gesta. Jo? Za všechny bych uvedl jedno místo, které mě teda fascinuje od začátku, že tam jakoby asi po dvou nebo po třech minutách vyletí harfa a smyčce k nějakému vysokému tónu, dělají takovou prudkou stupnici, ta harfa arpeggio. A ono to trošku připomíná částečně romantismus, částečně možná nějakou filmovou hudbu z 50. let. Ale je to teda úžasně, tam pak na vrcholu zazáří soprán, takový jako krásný tón vokální. No a celá ta skladba je spíš takovou skládankou z takových prvků. A zní opravdu ten orchestr, který by tak mohl být třeba z pozdního Beethovena, občas zatroubějí horny a další ze žestě, tak se jako všelijak vystřídají, někdy zahrajují i všichni, ale zase ne tak často. No a když to člověk jako poslouchá častěji, tak potom zjistí, že tenhle ten kvazi romantický zvuk, že je vlastně jenom jedna nějaká okolnost té hudby, a že někde pod tím prosvítá zase asi to tintinnabul. Já to tak odhaduji, já jsem tu skladbu neanalyzoval, ale prostě ten typický dvojhlas Pärtův, kdy jeden hlas hraje stupnici a druhý rozkládá akord, což je v kostce princip té jeho techniky tintinnabuly, neboli zvonečky latinsky, tak to tam někde prostě v pozadí je a na co jsou navěšený. Jako kdyby starý pán prostě, nebo kdy on to komponoval v roce 2000, byl už starý pán, 65, no. Jako kdyby už komponoval svobodněji. Už si tak jako dopřál trochu nějakých takových kapricí, ale hlavní je tam ten zpěv, no. A tam zpívá jednohlasý ženský sbor a Švédky ze Stockholmu to zpívají nádherně, i v těch výškách není slyšet, že by se nějak škrtili. A on to ještě udělal tak rafinovaně, že ty nejvyšší tóny vždycky přebere jedna solistka, takže jsou tam i závratné výšky, jsou tam, je tam C3, možná i D3, to si nejsem jist. Já mám vždycky pocit, že ta hranice tam mezi tou dvoučárkovanou a trojčárkovanou oktávou, že to je jako kdyby ten hlas už prorazil tou atmosférou do vesmíru, že to už je jiná realita.
0: Tak ještě jednou moc děkuju, přeju krásný zbytek neděle tobě i našim posluchačům.
1: Nápodobně, děkuju.
0: A my si teď skladbu, o které teď Martin Smolka mluvil naposledy, poslechneme v podání symfonického orchestru a sboru švédského rozhlasu pod taktovkou Tony Kaljusta.

Arvo Pärt, Como čierva sedienta. Skladbu jsme vyslechli v podání Symfonického orchestru a sboru Švédského rozhlasu pod vedením Tony Kaljusta. Hudbu pro nedělní dopoledne na stanici D-dur vybíral Martin Smolka. Pěkné odpoledne vám od mikrofonu přeje Vanda Dobrovská.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: obsazením je i komorní orchestr. Víme, že by se našly jiné nástrojové seskupení, v nichž už je ta tradice budována po staletí a víme, že už se to všechno dostalo do povědomí. Takže pro mě nestandardní ansámbl může být sestaven třeba z těch zavedených klasických nástrojů, ale repertoárově je opravdu jen okrajovým momentem. A dnes bych rád věnoval pozornost souboru, kterému říkám netradičně v pětici, a přitom jde o sestavu smyčcového kvarteta a klavíru. A když se podívám v tom širokém repertoárovém spektru, tak řeknu, že klavírní kvinteto má de facto dvě úžasné kompozice. Jednu od Johannesa Brahmse, klavírní kvintet, a druhý klavírní kvintet od Antonína Dvořáka.
1: Jak to, že tyto dva génie vlastně nikdo nenásledoval ze skladatelů?
0: Vysvětlení možná spíš pro historiky a muzikology. Může tam být zase už ten moment, že si řekli následovníci, ta laťka je nasazená hodně, hodně vysoko, anebo necítíme potřebu dávat tyto nástroje nějak dohromady. Já to nevím, nechápu to. Myslím si, že to skloubení je úžasné. A ostatně, zaposloucháme se teď do Dvořákovy hudby a zjistíme velmi rychle, jak umí pracovat se čtveřicí smyčců a s klavírem, a zjistíme, kolik zvukových, výrazových, ale v prvé řadě melodických nápadů je možné vtěsnat do jedné sekvence hlavního tématu a co všechno nabídne v tomto okamžiku fenomén, kterému říkáme klavírní kvinteto.

0: spojení smyčcového kvarteta a klavíru skutečně není co vytknout, snad jedině dvojí odlišné ladění, temperované versus přirozené, ale to by byla výtka, která by platila i pro klavírní trio například. Já si myslím, že vzniku takovýchto skladeb brání provoz, který si určujete vy, interpreti. Co by bránilo tomu, aby smyčcové kvarteto přibralo na svoje turné nebo na svůj koncert klavíristu? V druhé polovině by klidně mohli zahrát Bachův koncert klavírní. Byl by to nádherný koncert, atraktivní pro publikum. Ale prostě praxe je zavedená taková, že kvarteto hraje celý večer. Dokonce jsou přece i skladby pro vokál, vokální hlas kvartetem, ale nehrají se, protože jak jste si na to nezvykli vy interpreti?
1: Lukáši, možná, že je na těch slovech kus pravdy, ale teď nehájím interprety nebo nehájím sebe sama. Chci jen říci, že velice často požadavky repertoárové, které nakonec jsou či nejsou akceptovány, vycházejí z těch, kdo koncerty buď to pořádají, či je nějakým způsobem zajišťují, dramaturgicky připravují a tak dále. A já popravdě řeknu sám za sebe, že málo kdy mám možnost naprosto striktně určit dramaturgii koncertu, kterých se zúčastním. Velmi často dostávám objednávku na to či ono dílo a pak mi řeknu, a k tomu už si můžete dát cokoliv. Takže je to asi bych řekl na dvou položkách. Jednak ta výkonná, tedy interpreti, a druhá ta, která to všechno organizuje, která to pořádá. Ale je to každopádně škoda. Je to každopádně.
0: Dvořákův kvintet je skladba pro smyčcové kvarteto a klavíristu. Předpokládám, že to kvarteto je zavedený soubor čtyř lidí, kteří spolu hrají celý život.
1: To, co říkáš, je samozřejmě představa toho zavedeného a možná optimálního stavu. Nicméně, my jsme teď vyslechli část z první věty Allegro Manon Tanto, klavírního kvintetu Antonína Dvořáka, a já musím říci, že tady ta sestava je to, co tvoji představu naprosto rozmetá. Housle hrají Josef Suk a Ivan Ženatý, violu Jan Pěruška, violončelo Jiří Bárta a klavír Josef Hála. Z těch čtyř smyčcařů nedáš dohromady zavedené smyčcové kvarteto.
0: Bytostní solisté.
1: Jsou to bytostní solisté, ale o to cennější, že vstupují pravidelně do roviny komorní hry a komorní hudby. A já myslím, že i solisté, kteří takovýmto způsobem chtějí pracovat v rámci komorní hudby, že jsou ohromným oživením z hlediska názoru, z hlediska přístupu k těm skladbám. Je to zamezení jakési doktriny, že skladba už je nastudována v jednom pojetí jednou provždy.
0: Takže takto hraje nesehrané?
1: Míněno v uvozovkách, protože sehráno je skvěle.
0: Vynikající smyčcové kvarteto.

0: Já jsem avizoval, že první větu z Dvořákova klavírního kvintetu hrají Josef Suk, Ivan Ženatý, housle, Jan Peruška violu, Jiří Bárta violončelo a Josef Hála. A napadlo mě, že je to trošku obdoba premiéry skladby, kterou tehdy hrál Karel Kovařovic u klavíru a čtyři členové orchestru Národního divadla.
1: Čili podobná situace, podobná také se situace. Neznali. Jak je to naopak u souborů, které se znají? Jak se buduje soubor Smyčcové kvarteto třeba? Na co všechno se tam hledí?
0: Lukáši, přiznám se, že hrají velmi často s řadou našich smyčcových kvartet a teď řeknu pár postřehů, které jsem nabil při těch našich společných zkouškách. Takže například se mně stalo, že jsme začali hrát a po chvíli říká jeden člen kvarteta druhému: máš nějaké jiné struny? A já bych nespozoroval sebe menší změnu v tom v té barvě zvuku, ale pro ně v tom, jak vnímají celek kvarteta, toto je velmi zásadní moment. Jindy upozornil na to, že má nový potah smyčce a že bude muset v razanci forte ubrat, protože je toho najednou moc. Já myslím, že to budování je postaveno v prvé řadě na společném slyšení toho výsledného zvuku. Takže jindy jsem byl účasten toho, kdy kolegové říkali, to čelo je krásné, ale prosím tě, to je tak na solové hraní. Do našeho ansámblu se to prostě svým zvukem nehodí. Jindy jsem byl účasten toho, kdy říkali, ano, ten primárius je svrchovaně solistický typ, ale my potřebujeme, aby to mělo tu špičku, ale aby se to zapojilo do organismu těch dalších nástrojů. Takže to budování je jak v rovině zvuku, tak v rovině modelování těch jednotlivých osobností a samozřejmě další důležitý aspekt. Smyčcové kvarteto, to je strašně široký záběr v prvé řadě repertoárový. Uvědomíme si ta jména Mozart, Haydn, Beethoven, Čajkovský, Dvořák, Brahms a vlastně bych mohl vyčíst vše z lexikonu.
1: Každý slušný skladatel.
0: Každý slušný skladatel. Ano. Smyčcové kvarteta musí mít nastudovány desítky skladeb, které mohou frekventovat na těch koncertech prakticky pravidelně po několika málo zkouškách. Další moment. Víš, že byly případy typu našeho Smetanova kvarteta, kdy mnoho repertoáru zvládali i z paměti. Další odnoží celá ta cesta Kronos kvartet, kteří chtějí novou tvorbu, která je ale šita přímo už na ty jednotlivé typy hráčů. Do toho bych mohl říci odlišnosti z hlediska ortodoxně smyčcová kvarteta a nechtějí spolupracovat s žádnými jinými ve formacích redukce na kvartetní podobu, kdy jednou flétna, jindy hobo, jindy klarinet, jindy fagot, lesní roh a tak dále, nebo strunné nástroje, harfa, kytara. To všechno tady samozřejmě profiluje ansámbl jako takový. Ve světě, myslím si, jsou dneska desítky špičkových ansámblů a God sei Dank, jak říkají čeští znalci, já jsem věru rád, že my stále v té oblasti smyčcových kvartet, myslím, hrajeme velmi důležité místo.

0: To byla část skerca z kvintetu A-dur op. 81 Antonína Dvořáka. Ta skladba měla pozoruhodný osud, tam došlo k jakési ztrátě, že?
1: Tak, pokud jsem se dočetl správně, tak v téže tónině už měl Dvořák napsán jiný kvintet, to bylo tuším v roce 1872, a poté se ztratily noty a on je nemohl nikde objevit, tak napsal v téže tónině jinou skladbu o 5 let později.
0: Jiří, slyšel jsi tu skladbu někdy živě na koncertě?
1: Ne, přiznám se, že neslyšel jsem Brahmse, Dvořáka jsem živě nikdy neslyšel.
0: Je vidět, jak když se skladatel i takové velikosti, jako je Dvořák, pustí do něčeho nestandardního, tak jak vlastně brání provozování té skladby. A je to smutné, protože přeci v hudbě je důležité to, co standardy překračuje, nikoli to, co je dodržuje.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Lantmann, což je čtvrtá část z vodní hudby D-dur, svita číslo 2 Georga Friedricha Händla, Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

Léta 1910 až 1981 vymezila životní a tvůrčí pouť amerického skladatele Samuela Barbera, autora asi 50 zajímavých děl, jimiž pokrývá všechny možné hudební druhy, vokální i instrumentální, komorní i symfonické. A připomeňme, že za operu Vanessa získal Barber v roce 1958 Pulitzerovu cenu. I my si teď vybereme z vokální oblasti Barberovy tvorby, a sice sborové. Sbor Ormond College z Melbourneské univerzity zaspívá The Virgin Martyrs, píseň o panenských mučednicích Gertrudě, Anežce, Cecílii, Barboře a dalších, které se teď radují u Boha a sbírají růže, lilie i fialky.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. V době, kdy Mozart pracoval na své opeře Don Giovanni, složil jen tak mimochodem půvabnou serenádu, která se díky originálnímu a vtipnému a chytlavému nápadu v první větě a jejich prvních taktech stala jednou z nejoblíbenějších a nejslavnějších melodií všech dob. Ostatně ve Formanově filmu Amadeus je to krásně ilustrováno scénkou, v níž stařičký Salieri přehrává knězi své kdysi slavné melodie s otázkou, jestli je zná, a kněz jen záporně vrtí hlavou. Pak Salieri zanotuje pár taktů a knězova tvář se rozjasní. Ano, to znám, to je úžasné, nevěděl jsem, že jste to napsal. Načež Salieri odvětí, to ne já, to je Mozart. Tak zde jsou tyto tóny. Eine kleine Nachtmusik, serenáda číslo 13, G-dur Wolfganga Amadea Mozarta, první věta, Virtuosity Praga.

Melodie je technicky vzato sled tónů, jež svazuje jistá hudební logika. Melodie ale není tak jednoduchý fenomén, má vnitřní strukturu a také svá pravidla, která lze porušit, ale ne ignorovat. Některé melodie jsou prosté jako lidová písnička, jiné se klenou do monumentálního oblouku. Melodie je velký nosič emocí, z čehož těžili hlavně romantici. Grieg napsal svůj klavírní koncert na konci kariéry a jeho orchestrální part mnohokrát předělával. Druhá věta je lyrická trojdílná s živější částí uprostřed. Edvard Grieg, koncert pro klavír a orchestr, druhá věta, hraje Stephen Kovačevič, BBC Symphony Orchestra řídí Colin Davis.

Benedetto Marcello byl o 8 let mladším současníkem Antonia Vivaldiho a taktéž rodákem z Benátek. A zatímco z Vivaldiho se stal nejoslavovanější skladatel té doby, z Marcella, vystudovaného právníka, byl především úspěšný politik, člen benátské vlády a guvernér v chorvatské Pule. Komponoval toliko do 40 let a jako skladatel se proslavil hlavně svým zhudebněním 55 biblických žalmů. Napsal asi 6 oper, jejichž premiéry zažily Florencie, Řím i Vídeň a Benedetto Marcello je také autorem množství, dokonce stovek kantát a madrigalů a motet a duetů. A jeden z nich teď pro nás mají italští pěvci. Sopranistka Rosana Bertini a kontratenorista Claudio Cavina. Doprovodí je soubor La Veneziana.

Albert Russell, učitel Bohuslava Martinů a námořník, symfonie číslo 3 G-moll, finální věta, Brněnskou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Teď poslední opera Wolfganga Amadea Mozarta, jejíž premiéru sám dirigoval 3 měsíce před smrtí v divadle na Vídeňce. Tajemná, kouzelná, pohádková i zednářskými motivy a rituály protkaná kouzelná flétna. Richard Wagner o ní napsal: zdá se, že se zde tresť všech nejušlechtilejších květin umění slučuje a splývá do jedné. Jaká nenucená a zároveň vznešená populárnost v každé melodii, od nejjednodušší po nejumnější. Většina z těch, řekněme, jednodušších, označovaných někdy i za vídeňské písničky, ovšem samozřejmě okamžitě spopulárnila, jako třeba popěvky Papagénovi. Ptáčníka Papagéna zpíval při premiéře sám libretista Schikaneder, teď v roli Papagéna toužícího po dívce nebo ženušce v árii Ein Mädchen oder Weibchen za doprovodu kouzelných zvonků a Württemberského komorního orchestru německý basbaritonista Thomas Quasthoff.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Johann Sebastian Bach, triová sonáta pro varhany číslo 6, první věta. Hraje Ivan Sokol.

Velmi oblíbená operní árie zazní za okamžik. Autorem opery je Wolfgang Amadeus Mozart. Opera vznikla na libreto Lorenza da Ponte podle mimořádně populární Beaumarchaisovy předlohy. Ve Vídni se jí v roce 1786, možná i vinou intrik, dostalo poměrně vlažného přijetí. V Praze to byl dokonalý Mozartův triumf. Samozřejmě Figarova svatba. Konec prvního dějství a Figarova árie Non più andrai. Tak mu dnes přestal čas snů a zdání, jak zněl český překlad árie, v níž žárlivý Figaro zlomyslně cherubínovi, odvelenému k svému pluku, líčí vojenský život bez žen. Samuel Remy, Londýnský filharmonický orchestr a George Scholty v čele.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Nyní malé pozvání do prvních desetiletí 16. století, v nichž tvořil vlámský skladatel Adrian Willaert, který svou pouť po významných kulturních centrech své doby, Paříži, Římě nebo třeba Ferraře, zakončil prestižním postem Regenschoriho benátského chrámu svatého Marka. Z poměrně rozsáhlého hudebního odkazu Adriana Willaerta vybíráme Richard Carr 4 pro instrumentální soubor, a to ve špičkové nahrávce katalánského souboru gambisty Jordiho Savala Esperion 20.

Antonio Vivaldi, árie Alcandra z třetího dějství opery Lompiade. Zpívá Sergio Foresti, koncerto italiano, řídí Rinaldo Alessandrini.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. První rodilý Američan, který řídil berlínské filharmoniky nebo London Symphony Orchestra. První Američan, který dirigoval Blas Scale. Od roku 1958 nejmladší šéfdirigent New Yorkské filharmonie. První rodilý Američan, který ji vedl. Do roku 1969 s ní absolvoval 830 koncertů. Fenomenální dirigent, popularizátor hudby v desítkách televizních přenosů, díky nimž se miliony Američanů naučili milovat klasickou hudbu, a velmi zajímavý hudební skladatel. To vše byl Leonard Bernstein. Svého Candida, v němž propojil Broadway i operu a inspiroval se u brilantní satiry Voltaira z poloviny 18. století, dokončil v roce 1956 a mnohé z jeho přitažlivosti spočívá v parodii různých stylů. Barokní Moto Perpetuo, valčíky, skvazy francouzské operety, dokonce 12-tónový duet. To najdeme v Bernsteinově Candidovi. A také toto tango v árii Staré dámy z prvního dějství. Zpívají Krista Ludwig a Londýnský symfonický sbor. Londýnský symfonický orchestr řídí Leonard Bernstein.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Pierre Attagnan, Pavana a Galliarda pro sólovou loutnu. Hraje Andráš Kečkéš.

Vítězslav Novák napsal kromě slavné slovácké svity také velkolepou jihočeskou svitu. Z níž si poslechneme Pochod táborů a epilog. Moravskou filharmonii Olomouc řídí Marek Štylec.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Jan Dismas Zelenka a úvodní sbor z jeho loretánských litánií. Soubor Tafelmusik řídí Frieder Bernius.

Jeden z nejgeniálnějších skladatelů všech dob, Ludwig van Beethoven, napsal toliko jednu operu, Fidelia. A jak to tak u Beethovena bývá, je to chvalospěv na svobodu ducha. Na žádném jiném díle nepracoval Ludwig van Beethoven tak dlouho, 12 let. Dokonce pro každé přepracování vytvořil novou předehru. A není bez zajímavosti, že Beethovenova zpěvohra měla světovou premiéru pouhých 12 dní před bitvou tří císařů u Slavkova. Konala se totiž 20. listopadu 1805 v divadle na Vídeňce. Její název se spolu s kompozičními úpravami v příštích 9 letech častokrát proměňoval, až se ustálil na titulu Fidelio. A toto je jeho předehra. Gewandhaus Orchestr Lipsko a Kurt Mazur.

barokní forma, v níž skupina solistů vede hudební dialog s orchestrem. Ke vzniku formy zjevně vedly praktické důvody. Schopnější instrumentalisté se vyčlenili do menší skupiny sedící před orchestrem a byli pověřováni virtuóznějšími úkoly než řadoví hráči. Ve skladbě se tak slyšitelně střídají složitější a jednodušší hudební úseky. Georg Friedrich Händel a jeho třívěté Concerto Grosso opus 3 číslo 2 hraje soubor Akademie für Alte Musik Berlin.

Teď nás čeká vrchol Mozartovy opery oper Don Giovanni a scéna, kdy je hříšník stržen do hlubin pekelných. Zpívají Rodney Gilfry, Andrea Silvestrelli a Ildebrando d'Arcangelo. Anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

Luise Spohra jako houslistu obdivovala celá hudby milovná Evropa. Jako skladatele ho oceňovali i současníci Schumann a Chopin, ale i pozdější romantici Čajkovský a Brahms. Jako kapelník inscenoval třeba Wagnera. Houslisté Spohrovi vděčí za nápad se zavedením podbratku, dirigenti zase za nápad zpřesnit dirigentské gesto taktovkou. A posluchači mu vděčí za moře krásné hudby. A propos, jeho nejznámější opera Faust, která do klasické hudby poprvé uvedla faustovskou legendu, měla roku 1816 premiéru u nás v Praze. Tato předehra Spohrovu operu Faust otevírá a v tuto chvíli ji hraje rozhlasový symfonický orchestr Berlín zařízení Christiana Frelicha.

Johann Josef Fuchs, Ave Regina Celorum, Mariánský chvalospěv. Soubor Armonico Tributa Austria řídí Lorenz Duftschmidt.

Gioachino Rossini se zhruba polovinu života věnoval psaní oper, druhou pak jídlu a vaření. Díky operám se stal velmi bohatým, takže jeho kuchařské recepty pracují ve velkém s kaviárem a lanýži jako se základními potravinami. Základními surovinami jeho komických oper jsou pak pěvecká virtuozita ve stylu bel canto, chytlavé melodie a spousta legrace. K většině oper patří brilantní orchestrální předehry, které se staly velmi úspěšnými koncertními kusy. Rossini psal i vážné opery, už ne tak úspěšně, a Beethoven mu prý při osobním setkání kolegiálně doporučil, aby se raději věnoval těm svým lazebníkům sevilským.

Je známo, že nadaný a zručný muzikant, ve své době nesmírně populární operní skladatel Gioachino Rossini, tvořil velmi snadno, psal s lehkostí a slavil jeden úspěch za druhým. Přesto se traduje historka, která praví, že jistý impresario se chtěl ujistit, že Rossini napíše objednanou operu a předehru k ní včas. A tak ho prý zamkl, podobně jako to líčí legenda o Mozartově předehře Donu Giovannimu. Rossini prý psal předehru, onen pán házel popsané listy z okna kopistům a ti ji rychle odnášeli a rozepisovali pro jednotlivé nástroje. Ať je to pravda nebo ne, ona předehra patří k Rossiniho nejpopulárnějším. Otevírá operu Straka zlodějka a je charakteristická výrazným partem bubnů. Takto ji hraje National Philharmonic Orchestra s dirigentem Richardem Šajím.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy a jeho tři sborové skladby určené pro zpívání víceméně z listu při nedělních procházkách. Zpívá Netherlands Chamber Choir.

Georg Friedrich Händel a zbor z oratoria Mesiáš, For Unto Us, A Child Is Born, The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Americký minimalista Philip Glass a jeho hudba k filmu Hodiny. Hraje Michael Reisman a Lyric Quartet.

V době, kdy ještě autorská práva nebyla tak pečlivě ošetřována a střežena jako dnes, si hudební vydavatelé jako pragmatičtí obchodníci vypomáhali různě. Třeba i tím, že občas vydali nějaké to dílo pod jménem slavného skladatele, protože pak měli prodej zaručen. Jedním z mnoha takových případů je i ten ohledně šestice smyčcových kvartet, která jako opus 3 Josefa Haydna vydal francouzský vydavatel Bayer a po něm i další, takže se pak už velmi těžko dohledávalo to, co tvrdí současné bádání. Totiž, že autorem je ve skutečnosti německý skladatel, benediktinský mnich a Haydnův velký obdivovatel a napodobovatel Romanus Hofstetter. Ovšem fakt, že jeho serenáda ze smyčcového kvartetu F-dur je kouzelná, ten je nespochybnitelný a průkazný. Poslechněme si v podání komorního orchestru Orpheus.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Robert Schumann

Do Itálie, přímo do Říma 16. století, teď nahlédneme prostřednictvím hudby Giovanniho Pierluigiho da Palestrina, skladatele, kterého neoceňovali jen jeho současníci, ale snad všechny skladatelské generace následující. Jeho kontrapunktické mistrovství bylo mnohými považováno za ideál či vzor. Nenáhodou Johann Josef Fuchs použil v 18. století Palestrinovu hudbu do svého pojednání Gradus ad Parnassum. Nenáhodou Palestrinu bezvýhradně opěvovali hudebníci i biografové 19. století. A tak na sebe nechme dýchnout Palestrinova génia i my, a poslechněme si moteto prosmíšený sbor Veni Sponza Christi, což je mariánská antifona Přijď nevěsto Kristova. Choir of St. John's College, Cambridge, řídí George Guest.

Frédéric Chopin byl romantik a tlumočníkem jeho hudebních myšlenek byl klavír. Sám byl skvělý pianista a tak trávil večery ve šlechtických salonech, kde do noci improvizoval, druhý den pak své improvizace upřesňoval, dolaďoval a zapisoval do not. Jsou to skladby extrémně virtuózní, plynou jakoby bez hranic a bez zřetelné formy. Pevnější obrysy ale slyšíme v klavírních koncertech, tam je to něco jiného. Chopinův klavír obecně zní často jako zvonkohra, brilantními běhy v pianissimu a na horním okraji klaviatury.

A teď na minutu do světa hudby básníka klavíru Friderika Chopina. Jehož válčík pro klavír Des Dur, takzvaný minutový, hraje Jean-Yves Thibaudet.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Henry Purcell, třetí věta ze sonáty pro trubku a orchestr D-dur, hraje Maurice André, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

Wolfgang Amadeus Mozart, kancioneta Dona Giovanniho z druhého dějství opery Don Giovanni. Zpívá Matthias Gerne, symfonický orchestr švédského rozhlasu řídí Manfred Honeck.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Další naše pozvání, to je do 16. století k renesančnímu skladateli, hráči na dechové nástroje a vydavateli hudebnin z Antwerp jménem Tielman Susato. Jako vydavatel šířil jako jeden z prvních notoviny tehdejších mistrů, třeba Orlanda de Lasso, a samozřejmě i své. Psal zajímavá moteta, mše, šansony a je také autorem množství půvabných tanců, z nichž několik si teď poslechneme. Dance Tielmana Susata hraje soubor starých nástrojů Klemenčič Consort.

Nemusí to snad ale zároveň nutně znamenat přehlížení stovek nahrávek, které byly pořízeny před touto mohutnou vlnou zájmu o historicky poučenou interpretaci. I mezi těmito staršími nahrávkami najdeme kvalitní snímky špičkových umělců a jeden z nich je teď připraven. Poslechněme si, jak nádherně se proplétají housle Josefa Suka a Henrika Scheringa v houslovém dvojkoncertu D-moll Johanna Sebastiana Bacha. Takto společně zahráli druhou větu, a to na pražském jaru 1972, za doprovodu Českého komorního orchestru s Josefem Blachem.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Rubato je způsob hry, v němž se často využívá drobných proměn tempa, mírného zrychlení či zpomalení. Zatímco rocková hudba je charakteristická svým neměnným rytmickým pulzem, vyniká vážná hudba, zejména z období romantismu, hrou s různými typy tempových a rytmických odchylek, s jakýmsi rytmickým vlněním. A tomu se právě říká rubato. Claude Debussy byl jediný, který rozvíjel celý život estetiku impresionismu. Jeho Svit měsíce, tedy Clair de Lune, nelíčí přírodní světelné efekty, ale náladu, kterou vyvolávají. Debussy, Clair de Lune, hraje Ivan Moravec.

Pro následující operní zastavení vybíráme možná málo známou, ale velmi zajímavou a kvalitní operu Saveria Mercadanta Zaira. On byl vůbec Mercadante v 19. století se svými operami úspěšný, později i s instrumentální hudbou. Stal se ředitelem konzervatoře v Neapoli a v roce 1870 umíral jako slavný a bohatý muž. Rychle se na něj ale zapomnělo, ke škodě nejen milovníků opery. Tak pro připomínku a možná pro někoho vůbec první setkání s hudbou Saveria Mercadanta, duet Zairy a Nerestana z prvního dějství opery Zaira. Irská sopranistka Majella Callaghová, americký tenorista Bruce Ford, Philharmonia Orchestra vede David Perry.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Ze stanice Český rozhlas D-dur dobrý den přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla Jiřího Antonína Bendy, Ludwiga van Beethovena, France Schuberta, Vincenta Nendiho, Johanna Sebastiana Bacha, Jana Dismase Zelenky a Ottorina Respighiho. Na úvod zazní sonáta pro čembalo F-dur Jiřího Antonína Bendy, českého emigranta na dvoře pruského krále Fridricha II. Sonáta je ze sbírky různých klavírních a zpěvních skladeb pro zkušené a neskušené hráče. Hraje Edita Keglerová.

Kvintet pro housle, violu, violončelo, kontrabas a klavír A-dur France Schuberta hráli členové souboru Guarneri Quartet, na klavír spoluúčinkoval Emmanuel Ax a na kontrabas Gilles Levine.

Vincent Dandy koncipoval svoji symfonii na zpěv francouzských choralů v podstatě jako koncertantní skladbu s klavírem. Klavír má sice prominentní úlohu, ale nedominuje. Téma zaznívá hned v úvodu v anglickém rohu a je to melodie z pohoří Cévennes na jihu střední Francie. Hrají Jean-Yves Thibaudet, klavír, montrealský symfonický orchestr řídí Charles Dutoit.

To byl Vincent Dandy a jeho symfonie na zpěv francouzských choralů. Na klavír hrál Jean-Yves Thibaudet, Montrealský symfonický orchestr řídil Charles Dutoit.

Sonáty a partity Johanna Sebastiana Bacha pro sólové nástroje jsou technicky i výrazově náročné. Proslulá je partita číslo 2 d-mol BWV 1004, hlavně kvůli závěrečné čakoně, která je rozsáhlejší než všechny předcházející věty dohromady. Na housle hraje Janin Jansen.

Partitu číslo 2 d-mol pro solové housle BWV 1004 Johanna Sebastiana Bacha hrála Janin Jansen.

Jan Dismas Zelenka působil u jezuity v Praze a na kurfiřském dvoře v Drážďanech. Bývá považován za katolický protipol Johanna Sebastiana Bacha. Soudí se, že možná spolu s dalšími hudebníky saského kurfiřta dostal povolení a finance studovat v Itálii, ale jisté to není. Některé italské vlivy patrné v jeho tvorbě mohou pramenit ještě ze Zelenkových studií u Johanna Josefa Fuchse ve Vídni. Poslechneme si nyní Zelenkovy italské árie. Zpívají Hana Blažíková, soprán, Markéta Cukrová, alt a Tomáš Šelc, basbariton. Hraje ansámbl Turbion, umělecký vedoucí Petr Wagner.

Italské árie Jana Dismase Zelenky zpívali Hana Blažíková, soprán, Markéta Cukrová, alt a Tomáš Šelc, basbariton. Hrál ansámbl Turbion, umělecký vedoucí Petr Wagner.

Ottorino Respighi byl nejen skladatel, ale také muzikolog a zasloužil se o renesanci děl Monteverdiho a Vivaldiho. Rozšířené jsou i jeho transkripce děl Johanna Sebastiana Bacha. My ale uslyšíme Respighiho vlastní preludium pro varhany, ovšem na téma Bachova chorálu In dich hab ich gehofft, Herr. Hraje Hans Ola Eriksson.

Preludium pro varhany od Torina Respighiho na téma Bachova chorálu In dich hab ich geopfert, Herr, na varhany hrál Hans Ola Eriksson.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Ze stanice Český rozhlas D-dur dobrý den přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla Ludwiga van Beethovena, Gustava Mahlera, Richarda Strausse, Jeana Sibelia, Roberta Schumana, Zdeňka Fibicha, Jacques-Françoise Galého a Bedřicha Smetany. Na úvod zazní sonáta pro klavír číslo 29 B-dur opus 106 Ludwiga van Beethovena, jinak řečeno velká sonáta pro hammer klavír. Hraje mistr svého nástroje, pianista Maurizio Pollini, kterého už bohužel živě nikdy neuslyšíme.

Sonátu pro klavír číslo 29 B-dur opus 106 Ludwiga van Beethovena jsme slyšeli v nahrávce italského pianisty Mauricia Polliniho.

Svou symfonii číslo 1 D-dur komponoval Gustav Mahler na přelomu let 1887 a 1888, kdy působil jako druhý dirigent v opeře v Lipsku. První verze měla premiéru v Budapešti, dirigoval sám Mahler. A jako vždy, skladatel předělával, korigoval a podobně. U této symfonie se dá hovořit snad o 6 verzích. Tu konečnou hraje nyní Česká filharmonie se svým šéfdirigentem Semjonem Bičkovem.

Richard Strauss složil svou violončelovou sonátu F-dur opus 6 ve svých 19 letech a věnoval ji českému violončelistovi Hanuši Vihanovi. Vihan tehdy hrál ve dvorním orchestru v Mnichově a Straussova sestra se přátelila s jeho ženou. K premiéře sonáty došlo v Norimberku v roce 1883. Hrají Miroslav Petráš violončelo a Luděk Šabaka klavír.

Sonátu pro violončelo a klavír F-dur opus 6 Richarda Strause hráli Miroslav Petráš, violončelo, a Luděk Šabaka, klavír. Koncert pro housle a orchestr D-moll opus 47 Jeana Sibelia je považován za jeden z nejobtížnějších koncertů. Sibelius ho původně komponoval pro jiného houslistu, ale nakonec skladbu premiéroval roku 1904 v Helsinkách český houslista Viktor Nováček. Ten tehdy vyučoval na Hudebním institutu v Helsinkách. Orchestr filharmonické společnosti řídil Jean Sibelius. Na našem snímku hrají Christian Feras a berlínští filharmonikové. Řídí Herbert von Karajan.

Koncert pro housle a orchestr D-moll opus 47 Jeana Sibelia hráli Christian Feras a berlínští filharmonikové. Provedení řídil Herbert von Karajan.

Dětské scény opus 15 Roberta Schumana se stávají ze 13 krátkých klavírních skladeb. Nejznámější z nich je Snění, hrává se i samostatně. Cyklus vznikl roku 1838 a není určen pro dětské interprety, ale pro dospělé. Celý cyklus nyní uslyšíme v podání Ivana Moravce.

Zdeněk Fibich patří k velkým romantickým symfonikům. Z jeho vrcholného období pochází i symfonická svita Dojmy z venkova opus 54. Má 5 částí. Český národní symfonický orchestr řídí Marek Štilec.

Svitu dojmy z venkova opus 54 Zdeňka Fibicha hrál Český národní symfonický orchestr. Provedení řídil Marek Štělec.

Jacques-François Gallet byl vynikající francouzský hornista, člen akademie, profesor pařížské konzervatoře a skladatel. Lesnímu rohu se věnoval i teoreticky a roku 1845 vyšel jeho návod hry na přirozený lesní roh. Z jeho kompozic pro soubory lesních rohů nyní zazní velký hornový kvartet opus 26. Hrají členové České filharmonie Zdeněk Tylšar, Bedřich Tylšar, Zdeněk Divoký a Jindřich Petráš.

Velký hornový kvartet opus 26 Jacques-François Galého hráli Zdeněk Tylšar, Bedřich Tylšar, Zdeněk Divoký a Jindřich Petráš.

0: Polku pro klavír G-mol Bedřicha Smetany hrál Petr Jiříkovský.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Tak a nyní malé barokní zastavení. Velký německý mistr, který si Evropu podmanil svými italskými operami a nakonec umíral jako nejslavnější anglický skladatel. Georg Friedrich Händel a část z jeho půvabné sonáty pro altovou zobcovou flétnu a čembalo F-dur. Hrají členové ansámblu The Cambridge Music.

Ekloga to je původně literární termín, kterým byly označovány kratší básně s venkovskými nebo pastýřskými náměty. Na počátku 19. století eklogu přinesl český hudební skladatel a klavírní pedagog Václav Jan Tomášek také do hudby. A to jako technicky nenáročnou, krátkou klavírní skladbu pastorálního charakteru se symetrickou formou A, B, A. Třeba takto. Tomáškovu eklogu E-moll hraje Milan Langer.

Ludwig van Beethoven, finále symfonie číslo 4. Hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

Bedřich Smetana položil základy naší národní hudby a jsou to velmi pevné základy. Na rozdíl od jiných folklorem inspirovaných skladatelů byl Smetana hloubavý intelektuál, který si nezjednodušoval skladatelský život citacemi lidových písniček v líbivých úpravách. V Prodané nevěstě třeba není ani jedna citace lidové písně. Jeho skladby jsou důmyslně promyšlené, postavené na racionálních principech. Třeba Celá má vlast je monotématická, tedy v podstatě všechna témata rozsáhlého cyklu lze odvodit od úvodního motivu Vyšehradu, tedy pam, pam, pa, pam. Smetana byl výborný klavírista, čemuž odpovídá i virtuozita skladeb pro tento nástroj. Kustáru ohluchnul, což mu nijak zásadně nebránilo v komponování, ba ani v dirigování.

Málo který profesionální hudebník oboru klasické hudby, instrumentalista, se ve svém profesním životě vyhne předehře k opeře Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. Její party hrají dokonce už studenti konzervatoří v povinném předmětu party. Je to konkurzní materiál pro většinu nástrojů symfonického orchestru. A ať už pak hudebník hraje v operním orchestru nebo symfonickém, může si být jist, že se s touto předehrou setká. Je totiž uchvatná, efektní a také pořád technicky náročná. Tak si tento klenot české hudby, Smetanovu předehru k nejoblíbenější české opeře Prodaná nevěsta, poslechneme v nahrávce České filharmonie a Zdeňka Košlera.

Jméno Isaac Albéniz bude navždy vepsáno zlatým písmem do dějin španělské hudby a kultury. Tento impresario, dirigent, klavírista a skladatel, žijící v letech 1860 až 1909, se stal prvním autorem po stovkách let od Tomase Luise da Victoria, jenž si získal mezinárodní věhlas. Ať mluvíme o operách Pepita Jiménez a Merlin, nebo orchestrální hudbě, nebo klavírních svitách Iberia a španělská svita, španělské rytmy a idiomy jsou všudy přítomné a nesmírně efektní. My nahlédneme do Albénizovy španělské svity v úpravě pro kytaru a zahraje nám Vladimír Mikulka.

Felix Mendelssohn Bartholdy, Laudate pueri, moteto pro zbor s doprovodem Varhan, opus 39 číslo 1. Kýnův dětský sbor zpívá, na varhany hraje Jan Kalfus.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, koncertantní symfonie pro housle, violu a orchestr S-dur, třetí věta. Pražská komorní filharmonie hraje, solisté jsou Josef Suk a Ivan Ženatý, řídí Jiří Bělohlávek.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Regina Angelorum ze Zelenkových loretánských litanií je extrovertní tenorovou árií v podání Christopha Pregardiena. Řídí Frieder Bernius.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Antonio Caldara byl italský skladatel a violončelista, ale působil hlavně ve Vídni, takže se mnohokrát ukázal při různých významných příležitostech i v Praze. Zazní jeho Symfonia C-dur v podání Collegia 1704.

Josef Haydn, symfonie číslo 103, S-dur s vířením kotlů, menuet, čili třetí část, hrají berlínští filharmonikové, řídí Herbert von Karajan.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: V roce 1935 složil Bohuslav Martinů na objednávku Československého rozhlasu, přesně řečeno tehdejšího ředitele hudebního vysílání Karla Boleslava Jiráka, jednoaktovou operu Veselohra na mostě. Libreto si podle Klitzperovy komedie napsal sám, tehdy ve Francii žijící 45-letý skladatel. Československý rozhlas pak Veselohru premiéroval o dva roky později na studování Otokara Jeremiáše. Opera se rychle rozšířila do celého světa a dodnes ji mají ve zvláštní oblibě posluchači hudebních vysokých škol. Možná i díky tomu je to nejhranější Martinů opera vůbec. Tady je malá svita z opery Veselohra na mostě, již napsal Martinů v roce kompozice samotné 1935. Komorní filharmonii Pardubice řídí Douglas Bostock.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Ve Francii v roce 1540 se narodil náš další autor, Jakob Reňard, který během svého 60letého života dosáhl pozoruhodných úspěchů. Ponejvíce ve službách habsburského rodu ve Vídni a také v Praze za císaře Rudolfa II. Později u arcivévody Ferdinanda v Innsbrucku. Však také asi nejúspěšnější byl v oblasti německých světských písní. Jeho tříhlasé Deutsche Lieder byly tak populární, že byly nepřetržitě vydávány 35 let po sobě. A tady je jedna Reňártova píseň v němčině Du hast mich sollen nehmen a mužský vokální soubor Cinquecento.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Antonio Vivaldi, kvarteto z opery La Fida Ninfa. Zpívá Filip Žarusky a další solisté, hraje ansámbl Mateus.

Antonín Reicha, finále z oktetu S-dur pro dechové a smyčcové nástroje opus 96. Hraje soubor Consortium Classicum.

Koncert není jen ona kulturní událost, při níž na pódiu někdo hraje a my mu tleskáme. Koncert je také druh skladby, v němž sólista vede hudební dialog s orchestrem. Tím sólistou může být třeba houslista, klavírista, čelista a jeho part bývá napsán velmi virtuózně. V některé z obvyklých tří vět koncertu na něho čeká kadence, kdy se orchestr odmlčí a sólista hraje úplně sám. Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pro klavír a orchestr číslo 14, Es-dur, třetí věta. Hraje Concertus Hungaricus, na klavír Jené Jandó, řídí András Ligeti.

Německý barokní mistr Georg Philipp Telemann byl ve své době mnohem slavnější než jeho současník Johann Sebastian Bach. Dnes se to zdá téměř neuvěřitelné, ale je to tak. A zase Bach jakoby dnes zcela zastěňoval Telemana, což je ale škoda. V Telemanově hudbě je skryto nekonečné množství půvabů. Poslechněme si teď jako důkaz třeba finální větu Telemanova violového koncertu G-dur. Hrají Florian Deutter a muzika Antiqua Köln. Provedení řídí Reinhard Goebel.

Saverio Mercadante to už je dnes téměř zapomenuté jméno. Jeho kariéra byla v 19. století oslnivá. Z chudých poměrů nemanželského dítěte se vypracoval na uznávaného skladatele oper a později i instrumentální hudby, váženého ředitele Neapolské konzervatoře, získal velké uznání a značné jmění. A přesto brzy po smrti v roce 1870 rychle upadl v zapomnění. Hudební svět se proměňoval příliš rychle. Tak teď připomínka prostřednictvím Mercadanteho líbezného flétnového koncertu E-moll. Jeho finální věta je nazvána Rondo Russo, je kouzelná a máme ji navíc ve výtečné nahrávce. Hrají flétnista James Galway a soubor i solisty Venetti, diriguje Claudio Scimone.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. V žádné české komické opeře 19. století nesmí chybět vedle komické postavy také mladá láska, často bojující o svou existenci. Modelový příklad. Prodaná nevěsta, vesnický dohazovač Kesal, jak popukání a Jeník s Mařenkou, mladí zamilovaní bojující o svou lásku. Podobný model najdeme ve Dvořákově opeře Jakobín. Purkrabý Filip si myslí na Terinku, která miluje mysliveckého mládence Jiřího, leč otec, učitel Benda, chce Terinku pochopitelně provdat za starého, ale movitého purkrabího. A my teď zastihneme Terinku s Jiřím ve druhém dějství, ve dvojzpěvu, v němž nejprve dívka lká nad svým údělem a pak následuje krásné vyznání lásky dvou mladých lidí. Daniela Šounová-Brouková, Vilém Přibyl, za doprovodu Státní filharmonie Brno s Jiřím Pinkasem.

Henry Purcell, první část ze sonáty pro trubku a orchestr D-dur. Hraje Maurice André Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

Velkým americkým melodikem, skladatelem lehkých a posluchačsky vděčných orchestrálních kousků byl Leroy Anderson, narozený v roce 1908. Jehož oblíbené kusy hrál hojně třeba legendární Boston Pops Orchestra pod vedením Artura Fiedlera. Promenáda, Plink, Plank, Plank, Jízda na saních, to vše jsou hity, které nejen v Americe doslova zlidověly. Anderson rád užíval i různé originální nápady, třeba v instrumentaci, což snad nejlépe ukazuje jeho The Typewriter, psací stroj. Ano, jeden z hráčů na bicí v něm totiž skutečně hraje na psací stroj a také má deskový zvoneček pro onen zvuk, když už je rameno stroje u konce a musí se vrátit. Skladbička z roku 1950 byla označena za jednu z nejduchaplnějších a nejchytřejších v historii. Tak si ji poslechněme. Na psací stroj hraje Alasdair Meloy, BBC Concert Orchestra řídí Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Jednou z nejčastěji upravovaných a i v popkultuře nadšeně přijímaných melodií německého skladatele Johannesa Brahmse je téma třetí věty jeho třetí symfonie F-dur. Objevilo se jako melodie v písních Franka Sinatry nebo šansoniéra Eva Montana. Znělo několikrát ve filmech. Jeden z roku 1961 byl tou melodií doslova protkán a má Brahmse i v názvu. Emevu Brahms? Máte rádi Brahmse? Věřím, že ano. A že to potvrdí i ta geniální melodie, jejíž síly si byl dobře vědom i skladatel, když své tóny upravil pro dva klavíry. Teď je rozeznějí dva nizozemští pianisté, Lodewijk Collet a Jakob Bogaert.

Odie tamo, nenávidím a miluji, slova básně římského lyrika Catula nacházela a dodnes nacházejí nejrůznější proměny a využití v různých odvětvích umění a kultury. A my si poslechneme, jak tu latinskou báseň, jejíž český prozaický překlad zní nenávidím a miluji. Možná se ptáš, proč to dělám. Nevím, ale cítím, že je to tak a trápím se. Takto v madrigalu pro šest hlasů zhudebnil slovinský skladatel 16. století, působící i v Praze, Jakob Handl Galus. Zpívá soubor Societas Incognitorum.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Jméno italského mistra 17. století Girolama Fantiniho znají asi především trumpetisté. Fantini totiž tento nástroj bravurně ovládal. Skvělá hra na trubku ho přivedla nejprve do služeb jednoho z velkovévodů slavného rodu Medici, ale také třeba do Říma, kde pořádal společné koncerty s varhaníkem Frescobaldim. Fantini také napsal ceněnou školu hry na trubku a svému nástroji věnoval několik desítek krásných skladeb. My si z nich vybereme sonátu číslo 8 v nahrávce trumpetisty Niklase Eklunda a varhaníka Knuta Johannesena.

Recitativy jsou úseky klasické opery nebo oratoria, v nichž je potřeba rychle odvyprávět část děje, takže pěvecká role má blíže k recitaci než ke zpěvu. Jde o deklamaci kopírující intonaci mluvené věty, pěvci jsou většinou doprovázeni jen čembalem nebo prostým akordickým doprovodem. V rámci recitativů se odehrávají zásadní dialogy mezi postavami, děj se posouvá kupředu, kdežto v navazující árii se vývoj zastaví a hrdinové vyspívávají své pocity. Wolfgang Amadeus Mozart, recitativ a duet Cerlíny a Dona Giovanniho z prvního dějství opery Don Giovanni, zpívá Cecilia Bartoli, Bryn Terwel, orchestr Národní akademie svaté Cecílie, řídí Myung Bun Chung.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. O dramatickém životě renesančního šlechtice z Venózy Karlu Gesualdovi bylo napsáno mnohé. Znovu a znovu fascinoval jeho příběh. Vražda jeho nevěrné manželky, Gesualdovi depresivní stavy, během nichž vznikaly jeho pozoruhodné madrigaly, i jeho úsilí o získání ostatků svého strýce, jímž nebyl nikdo menší než svatý Karel Boromejský. V madrigalech je skryto Gesualdovo mistrovství překvapivých disonancí, chromatiky a afektů. Dodnes jsou soubory staré hudby vyhledávané a nahrávané a fascinovaně poslouchané. Připomeňme také, že Carlo Gesualdo da Venosa byl vynikajícím loutnistou, kytaristou a klavichordistou. A poslechněme si Canzone francese pro harfu. Hraje Andrew Lawrence King.

Jean Batis Lilly, Laudate Pueri Dominum, žalm pro sólové hlasy, sbor a orchestr. Hrají a zpívají členové Le Concert Spirituel, řídí Hervé Niquette.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Ludwig van Beethoven, sonáta pro klavír číslo 2 a dur opus 2 číslo 2, první věta hraje Alfred Brendel.

0: Rytmus a metrum jsou spojité nádoby. Metrum na nás působí tak, že hudbu cítíme na dvě nebo na tři. Rozlišíme tedy snadno pochod od valčíku. Metrum je v notách většinou vyjádřeno dvoudobými, třídobými a jinými takty. Rytmus jsou pak jednotlivé údery v rámci tohoto metra a zapisujeme ho různě dlouhými notami, tedy čtvrtkami, půlkami, osminami. Nejdůmyslnější práci s rytmem i metrem přineslo 20. století.
1: Pro hudbu se prý rozhodl poté, co slyšel Dvořákovu humoresku. Pracoval v hudebním vydavatelství, pak začal sklízet první úspěchy s vlastními písněmi a po premiéře Rapsodie v modrém se v 26 stal jedním z nejslavnějších amerických skladatelů prvních desetiletí 20. století. George Gershwin, mimořádně nadaný melodik, který propojil klasickou hudbu s jazzem a kromě stovek písní napsal i několik velmi zajímavých koncertních děl, včetně klavírního koncertu. Ten si mimochodem objednal dirigent Damrosch bezprostředně poté, co slyšel Rapsodii v modrém. Gershwin tentokrát, na rozdíl od Rapsodie, celý třívětý koncert instrumentoval sám. Vlivy jazzu, ragtimeu, blues jsou nepřeslechnutelné a entuziasmus třetí živé věty nakažlivý. Po premiéře v roce 1925 označil Stravinský dílo za geniální, Prokofiev za amatérské. Třetí větu Gershwinova koncertu pro klavír hrají Stanislav Knorr a Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK za řízení Václava Neumanna.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Dnešní breviář komorní hudby chci věnovat, bohužel bez mého onemocnělého kolegy a kamaráda Lukáše Horníka, komornímu orchestru v Malém a neb Malému komornímu orchestru. Myslím, že bych na úvod měl říci, že vedle zavedeného typu velkého komorního orchestru, mannheimského, či někdo říká raději haydnovského obsazení, jde tedy o mix dechových, smyčcových a bicích nástrojů a počtem se přesáhne 30 hráčů. Máme i italský model, malý komorní orchestr. Někdo tady zase používá označení Vivaldiovské obsazení, tedy 4 primy, 4 sekundy, to je sekce houslí, dál dvojice viol, 2 violončela a 1 kontrabas. Suma sumárum 13 hráčů, ale i ve 13 hráčích je možno nabídnout velice širokou škálu jak výrazu, tak dynamické pestrosti. Ostatně vstupní věta z Janáčkovy svity pro smyčcový orchestr nám to teď doloží.

Doznělo moderato, vstupní věta z Janáčkovy svity pro smyčcový orchestr. Já jsem tu skladbu v roce 1992 slyšel v průběhu 14 dnů na 13 koncertech ve Španělsku, tedy v živém provedení. Hrál tehdy komorní orchestr Bohuslava Martinů z Brna, který řídil primárius Lubomír Čermák. A při zkouškách, nejen akustických v těch různých sálech, ale při zkouškách, kdy se vše připravovalo, jsem zjistil, že práce v rámci malého komorního orchestru je srovnatelná například s prací, kterou znám od kvartetistů. Je to naprosto detailní způsob vypracování nejen semiků, nejen způsobu hry detaše, non legato, legato, staccato, portamento, ale je tam velice často vyvažována ta ideální proporce zvuku jednotlivých nástrojových sekcí. A je to tak obtížné, že velmi často docházelo k momentům, kdy se hledalo na pódiu optimální posazení, tedy vzdálenost hráčů mezi sebou. Hledali se samozřejmě i optimální struny, či velmi často i volba mezi smyčci. Přiznám se, že mě to připomíná to, co znám z mé práce, tedy hledání mezi hubičkami, mezi plátky a ten ideální poměr vyváženosti dechových nástrojů. Já budu v představení Janáčkovy svity za okamžik pokračovat. A jen chci dodat, že primárius, nebo někdo používá anglické označení leader, je zásadně určující pro výsledné znění nastudované skladby. Musí mít jasnou vizi, jasnou představu, kam chce svůj orchestr dostat a co dál. Musí pracovat s partiturou skutečně na srovnatelné úrovni s pány dirigenty v rámci velkých orchestrů.

To bylo Adagio ze svity pro smyčcový orchestr Leoše Janáčka. Opakovaně hraje soubor Virtuosity Praga, které řídí Oldřich Vlček. Nicméně, já bych se teď ve svém zamyšlení chtěl vrátit ke dvojici lídrů, s nimiž jsem měl možnost pracovat opakovaně a kteří dle mého mínění vedli své soubory naprosto jedinečným způsobem. Tím prvním byl Bohdan Varchal a jeho slovenský komorní orchestr. Samozřejmě, že v oficiálních zprávách na bukletech různých nahrávek se dočtete, jaké množství festivalů, veřejných koncertů, nahrávek, kolik ocenění, co všechno tento soubor pod řízením pana Varchala získal. A já se pokusím pootevřít dveře do záhudbí, protože jsem s nimi hrál opakovaně a spíš popíši atmosféru, která byla typická pro zkoušení. Ad 1. Kdykoliv jsem se postavil před tento orchestr, orchestr byl dokonale připraven. Vzpomínám na zkoušku, která se konala ve zkušebně Reduty, tedy Slovenské filharmonie, a poprvé se ozval Tutti ensemble a já se přiznám, že mě šel nejen mráz po zádech, ale já jsem se leknul, s jakou intenzitou zvuku a s jakým nasazením za mnou hrálo 13 hudebníků. Pan Varchal tehdy nedržel v ruce housle, dirigoval, nicméně dokázal celou partituru modelovat nejen dle vize autora, který tam byl shodou okolností přítomen, ale stále se obracel na nás hráče na dechové nástroje, kteří tam stáli v roli trojice solistů s dotazy. Nemáte pocit, že někde vás přikrýváme? Nemáte pocit, že se musíte přizpůsobovat tempově? Nemáte pocit, že orchestr působí někde příliš utahaně, příliš unaveně? Je v tom dostatek energie? Ta práce byla pro mě nejen famózní v tom daném okamžiku, ale musím říci, že se k ní vracím neustále ve vzpomínkách i ve své stávající činnosti, protože takto má vypadat práce profesionála a takto má být hudebník připraven už na první zkoušku. Takže náročnost pana Varchala a jeho míra neústupnosti byla neuvěřitelná. Zase jeden moment. Na druhou zkoušku přišel violončelista, který přišel s jiným nástrojem, s tím, že si jej chce koupit a že si je chce v orchestru vyzkoušet. Pan Varchal jej vykázal s tím, že mu dává půl hodiny na to, aby přišel s nástrojem, na který jsou všichni zvyklí, protože jsme ve finální práci a připravujeme se na natáčení pro gramofonovou společnost. Nevím, jak to potom dopadlo, ale faktem je, že Varchal měl v uchu naprosto dokonalou cizelerskou práci představy svého ansámblu a šel zatím naprosto neústupně a neúprosně. Mně se to velmi líbilo. Oproti tomu, zmínil jsem účinkování či spoluúčinkování v rámci komorního orchestru Bouslava Martinů. V jehož čele stál a stojí dodnes Lubomír Čermák. Tam ta práce vypadala jinak. Byl to konsenzus. Na zkouškách se hledal a ověřoval výsledný tvar a pořád byla přístupná patřičná míra laskavosti, nadhledu, ale samozřejmě i oné kunštířské náročnosti. Mohu říci, že výsledky byly srovnatelné, metody zásadně odlišné a možná, že důležitým momentem je i ta psychická příprava hudebníků k tomu, aby stále chtěli, aby se nedostali do stádia plnění povinností a požadavků, ale aby do toho stále vkládali svoji vlastní invenci. Mohu říci, jak Bohdan Varchal, tak Lubomír Čermák toto zvládali dokonale. A já vám pro tuto chvíli nabídnu další dvě části z Janáčkovy svity pro smyčcový orchestr.

V říjnu loňského roku jsem byl v Bonnu účasten vystoupení souboru Kremerata Baltica. V jehož čele stojí slavný houslista Gideon Kremer. Mimochodem, stejné obsazení se objevilo, tedy pouze smyčcový orchestr, se objevilo v rámci nastudování a provedení Concerti Grossi Alfreda Schnittkeho. Ta hudba je s obrovským filozofickým nábojem, má velkou rovinu meditativní a řekl bych, že má ohromnou hloubku. Orchestr hrál skvěle. Kremer ví, že má kolem sebe sestavu dalších 13 nástrojových virtuózů, ví, že jejich technika hry je propracována do těch nejmenších detailů. A tak může pracovat s partiturou v rámci jejího celkového výrazu. V knížce Po zarostlém chodníčku napsal František Kožík mimo jiné i tuto větu. Pokusím se ji alespoň poněkud přesně citovat. Po úmrtí skladatele je jediná šance, že se objeví někdo, kdo umlklé partitury znovu oživí. To je, myslím si, poselství interpreta. A já vám nabídnu z Janáčkovy svity Adagio, které má v sobě onen filozofický a meditativní podtext.

Malý komorní orchestr má, jak už jsem avizoval, velký význam a dopad. A má také velké repertoárové dědictví a interpretační tradici. A s tímto konstatováním se loučí Jiří Hlaváč, virtuózy Di Praga a Leoš Janáček se závěrem své svity pro smyčcový orchestr.

Ze stanice Český rozhlas D-dur dobrý den přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla Claude Debussyho, Arnolda Schönberga, Jeana Francese, Nikolaje Rimského-Korsakova, Luigi Cherubiniho, Luigi Nona a Dietricha Buxtehudeho. Na úvod zazní tři kusy pro dva klavíry Claude Debussyho s názvem V bílém a černém. Hrají syn a otec Pollini, Daniel Pollini a Maurizio Pollini.

Slavné písně z Gure Arnolda Schönberga mají zajímavou historii. Roku 1900 zkomponoval Schönberg tento námět pro soutěž konanou spolkem Tonkünstler ve Vídni, a to jako cyklus pro soprán, tenor a klavír. Dílo v pozdně romantickém stylu Wagnera a Richarda Strausse. Po 10 letech se ke skladbě vrátil, to už měl za sebou atonální kompozice, a orchestraci pak dokončil v roce 1911. Podkladem byl cyklus textů dánského spisovatele Jens Petera Jakobsena, vycházející z legend o lásce krále Valdemara a krásné Tove, kterou nechala zabít králova manželka. Recituje Werner Klemperer, zpívají James McCracken, tenor, Jesse Norman, soprán, Tatiana Trojanos, mezzosoprán, David Arnold, bariton, Kim Skaun, tenor a sbor festivalu v Tanglewoodu, sbormistr John Oliver. Bostonský symfonický orchestr řídí Seiji Ozawa.

jetzt werfen sie, wie wohl zu Pferd. Oh.

dem Ritterrasen, gegen den Schwanz gedreht die Nase, stehen.

Písně z Gure, oratorium o třech částech Arnolda Schönberga, jsme slyšeli v tomto provedení. Recitace Werner Klemperer, James McCracken, tenor, Jesse Norman, soprán, Tatiana Trojanos, mezzosoprán, David Arnold, bariton, Kim Skaun, tenor, sbor festivalu v Tanglewoodu, sbormistr John Oliver a bostonský symfonický orchestr, dirigent Seiji Ozawa.

Jean France je autorem mnoha děl pro různá nástrojová obsazení. Oblíbené jsou jeho skladby pro dechové nástroje. Uslyšíme jeho Musique de Cour, cyklus skladeb pro flétnu, housle a klavír. Hrají Roman Novotný, flétna, Jiří Pospíchal, housle a Ivo Kahánek, klavír.

Musique de Cour, cyklus Jana Francéze, hráli Roman Novotný, flétna, Jiří Pospíchal, housle a Ivo Kahánek, klavír.

Nikolaj Rimský-Korsakov komponoval svou symfonii číslo 1 e-mol opus 1 pod dohledem Milie Balakireva a nebylo mu tehdy ještě ani 20 let. Balakirev dílo také premiéroval na koncertě tzv. Volné hudební školy, bezplatného vzdělávacího zařízení. To bylo v roce 1865. Rimský se k dílu vrátil o 20 let později a takto symfonii známe dnes. Jeteborský symfonický orchestr řídí Neeme Järvi.

symfonii číslo 1 e-mol opus 1 Nikolaje Rimského-Korsakova hrál Göteborský symfonický orchestr, provedení řídil Neeme Järvi.

Luigi Cherubini patřil k plodným autorům, zanechal 26 mší, 2 rekviem, 6 klavírních sonát, 5 smicových kvartetů, symfonii, oratorium, 35 oper a 38 motet, řadu litanií, kantát a dalších komorních skladeb. Mezi ně patří i kvintet pro dvoje housle, violu a 2 violončela e-mol z jeho pozdního tvůrčího období. Hraje Diogenes kvartet, na 2. violončelo pak Manuel van der Namer.

Kvintet pro dvoje housle, violu a dvě violončela Emo Luigi Cherubiniho hrál Diogenes Quartet, na druhé violončelo pak Manuel van der Namer. Luigi Nono patřil k výrazným představitelům hudby 20. století. Pocházel z bohaté italské rodiny, v 50. letech se začal jako člen komunistické strany výrazně politicky angažovat a také jeho skladby se vyvíjely tímto směrem, ovšem prostředky tzv. Nové hudby. Sem patří i skladba nazvaná Como una ola de fuerza y luz, španělsky jako vlna síly a světla. Je určena pro soprán, klavír, orchestr a magnetofonový pás. Na klavír hraje Mauricio Pollini, zpívá Slavka Taskova. Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu řídí Claudio Abbado.

byla skladba Luigiho Nona Como una ola de Fuerza Illus pro soprán, klavír, orchestr a magnetofonový pás. Na klavír hrál Maurizio Pollini, zpívala Slavka Taskova, symfonický orchestr Bavorského rozhlasu řídil Claudio Abbado.

Nyní zazní historické varhany z východočeské Dobrušky. Preludium G-moll Dietricha Buxtehudeho na ně zahraje Pavel Svoboda.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Ze stanice Český rozhlas D-dur dobrý den přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla Ludwiga van Beethovena, Gustava Mahlera, Richarda Strausse, Jeana Sibelia, Roberta Schumana, Zdeňka Fibicha, Jacquesa Françoise Galého a Bedřicha Smetany. Na úvod zazní sonáta pro klavír číslo 29 B-dur opus 106 Ludwiga van Beethovena, jinak řečeno velká sonáta pro hammer klavír. Hraje mistr svého nástroje, pianista Maurizio Pollini, kterého už bohužel živě nikdy neuslyšíme.

Sonátu pro klavír číslo 29 B-dur opus 106 Ludwiga van Beethovena jsme slyšeli v nahrávce italského pianisty Mauricia Polliniho.

Svou symfonii číslo 1 D-dur komponoval Gustav Mahler na přelomu let 1887 a 1888, kdy působil jako druhý dirigent v opeře v Lipsku. První verze měla premiéru v Budapešti, dirigoval sám Mahler. A jako vždy, skladatel předělával, korigoval a podobně. U této symfonie se dá hovořit snad o 6 verzích. Tu konečnou hraje nyní Česká filharmonie se svým šéfdirigentem Semjonem Bičkovem.

Richard Strauss složil svou violončelovou sonátu F-dur opus 6 ve svých 19 letech a věnoval ji českému violončelistovi Hanuši Vihanovi. Vihan tehdy hrál ve dvorním orchestru v Mnichově a Straussova sestra se přátelila s jeho ženou. K premiéře sonáty došlo v Norimberku v roce 1883. Hrají Miroslav Petráš violončelo a Luděk Šabaka klavír.